trial. Trial.

trial. Trial.

Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej.
0: Trial.
1: Je to všechno jen pár let na kytaru v duchu hry.
0: Trial.
1: Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým. Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš
0: ani
1: jak, nevíš jak. Výroky bláznivý,
0: trial.
1: Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mě.
0: Trial.
1: Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven. Snad ses trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

0: vyšel ven ze žalářních vrat. Možná, že jsem tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama jako správnej chlap.
1: Trial.
0: Snad

trial. Trial. Trial.

trial. Wow.

kdyby jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší kvůli.

Bye.

Bye. Trial. Trial.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli mi bude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš naposled.

Bye. Trial. Trial.

trial. Trial.

try. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial.

well.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

Otevřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

zavírej vrátka, zavírej vrátka.

0: Já vím.
1: Kyle?
0: Že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
1: Kyle?

0: chvilku vzpomínej. Trial. Je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry.
1: Trial.
0: Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým.
1: Hraje
0: magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak.
1: Trial.
0: Tvý roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan.
1: Trial.
0: Byl to hloupej špás, když si v noci
1: vyšel ven.
0: Snad ses trochu třást.

0: Pavel.
1: Léta ztracený, ty oči pláčou dál. Když jsi vyšel ven,
0: Pavel.
1: Ze žalářních vrat, možná, že jsi
0: tenkrát
1: chtěl znovu začínat. Poctivejma rukama, jako správnej chlap, snad se někdo už
0: Pavel.

0: trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým,
0: trial.
1: Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani
0: trial.
1: Jak, nevíš jak. Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let.
0: Trial.
1: Už možná nevíš sám, proč tě tenkrát...

0: pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.
1: Wow.
0: Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad se trochu třás,
1: trial.
0: Trochu třás.

přišel ven z žalčních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama.

0: zborcený.
1: Trial?
0: Ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial?

trial. Trial.

0: trial.
1: Trial. Nad plání svítá.
0: Trial.
1: Voják.

plání duní. Bolest se snáší na hlavy stínu. Hlína se mění krvavou kaší.

kdyby jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, jo, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší.

Bye.

style. Trial.

0: trial.
1: I should have known this right from the start.

trial. Trial.

0: náš čas, už musím jít.
1: Trial. Trial.
2: Sisko sanoi, se on nähnyt kummituksen. Ehkolampun alla.
1: Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

ride. Trial.

Bye.

0: style. Trial.
1: Trial. Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.
0: Trial.
1: A nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé.
0: Trial.

0: okna jsou prázdná a v nedohlednu šťastný konec příběhu starýho blázna.
1: Trial.

0: trial. Trial.
1: Condemnation.
0: Trial.

Bye. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

Čau. Trial.

0: trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně
0: trial.
1: Sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých železných maringotkách. Se slzou na líčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

Zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, na dávky polikej a šetři silami. Nesmíš

zavírej vrátka. Zavírej vrátka.

trial. Trial.

0: Trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejlepší Jezus.

0: Já chtěl bych
1: žít.
2: Na příčku zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
2: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.
1: Trial.

si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Bye.

0: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.
1: Trial.

Prague.

0: Kapříčku.
1: Trial.
0: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých železných maringotkách. Se slzou na líčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe,

0: si brátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.
1: Prší a venku se setmělo, tato noc nebude.

0: Bye.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
0: Trial.
1: A nakonec toho strašně lituje.

0: Pál.
1: Po nás dvou se mi stýská, slýchám šťastný
0: smích.
1: Když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct, stýská se, stýská.
0: Trial.

Trial. Did I disappoint you or let you down? Trial.

0: trial.
1: I read it to baby.
0: Trial.

trial. Trial.

0: jen žít. Z tvých polibků svou lásku ti dořád, být princem tvých snů, já chtěl bych jen žít. Jsem...
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně
2: Trial.
1: Sama za sebe, dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

se slzou na míčku, hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovod.

0: si vrátka.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, a při se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Tak. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial.
2: A nakonec toho strašně lituje.

0: když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct, stýská se, stýská.
1: Trial.

0: Exile!
1: Bye. Trial.

0: trial.
1: Mama, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu. Já už stojím před bránou s klíčem. Cítím, že zaklepu na nebeskou bránu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

throttle. Throttle.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: Znamenie. Vypršal náš čas, už musím ísť.

Čau.

0: trial.
1: Trial.

Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

0: svých polibků. Svou lásku ti řád, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

Vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Bye. Bye.
2: Já vím, Bye. Že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

Alaska. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

try. Try.

Bye. Trial.

but trial. Trial.

try. Try. Try.

bad, eh? Bye.

si na to, jak měl jsem tě rád. A nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam. A od té doby od čerta k ďáblu se potýká.

0: sná a v nedohlednu šťastný konec příběhu. Příběhu starýho blázna, co vyměnil píchu za něho.
1: Lásko. Trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší kruh.

trial. Trial.

jsem měl prachy, chod bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

trial. Trial.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
2: Stýská se mi stýská po nás dvou.
0: Trial.

0: jen chtěl bych ti říct, stýská se mi, stýská.
1: Trial. Trial.
2: Tý milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.

Bye. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

0: sám.
1: Naspět do krajiny těl, kde je všetko zmeněné. Každou noc ti píšem.

0: trial.
1: Vypršel náš čas, už musím jíst.
0: Trial.
2: One, two, three, four.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

0: Čau. Čau.
1: Say you, say me.
0: Trial.

trials.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

0: Well. Well.
1: Hello, Mama. Are you there? Would it be all right?
0: Well.

0: try.
1: That ain't all. There's a moth on the wall. Says his name is my

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

Ciao. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial.

trial,

trial. Trial. Trial.

trial. Trials.

trial. Trial. Trial.

Bye. Bye.

trial. Trial.

0: start again. It's a nice day for a white wedding.
1: Why?
0: It's a nice

Drive.

Bye.

trial. Trial.

jdou za tebou. Dokola s tou otázkou, proč seš sám, co s tím uděláš, já chtěl bych.

0: chtěl bych jen žít.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
2: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

si brátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Trial?
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
0: Trial?

trial. Trial. Trial.

měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší

Bye. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

Bye. Try.

0: trial.
1: Trial.

trial. Trial.

0: už musím jít.
1: Trial

trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je hned. Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák.
0: Trial.
1: Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý.
0: Trial.
1: Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy
0: majdan.
1: Byl to hloupej špás, když si v noci vyšel ven. Snad se trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

0: kancelářních vrat.
1: Trial.
0: Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už
1: dívěl,
0: že si křivě šláp, křivě šláp.
1: Trial.

0: trial.
1: Vrátí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený
0: trial
1: nemusí plakat dál.
0: Trial.

trial. Trial.

Kdyby jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší.

0: try.
1: No hope inside.
0: A trial. Trial.

0: trial.
1: Vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno
0: trial.
1: Budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam. A od té doby od čerta k ďáblu se potýká.

0: dost bál. A v nedohlednu šťastný konec příběhu. Příběhu starýho blázna, co vyměnil píchu za něho. Lásko.
1: Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

Trial.

0: trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej.
0: Trial.
1: Je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned.
0: Trial.
1: Z cigaret je modrý dým. Hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak. Nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý. Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná

0: nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět.
1: Trial.
0: Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad se z trochu
1: Trial.
0: Třás, trochu třás.

0: trial. Že tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama.
1: Trial.
0: Jako správnej chlap, snad se někdo už líp jen, že si křivě šla.
1: Trial.
0: Křivě šla.

0: trial.
1: Vrátí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
0: Trial. Trial.

trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

0: forever trust in him.
1: Trial.

trial.

trial. Trial. Trials.

helps me to bear. And then I tell

trial. Trial. Trial. Trial.

Bye.

Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

Throw. Throw.

0: trial.
1: Flying a stairway to
0: trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

Bye.

trial. Trial.

0: trial.
1: It's time to go home now, and I've got an aching head.
0: Trial.

Bye.

Dignity for its

Bye.

trial. Trial. Trial.

trial. Mixed trial. Wonder.

might be glad you stay. Trial.

right. Trial. Trial. Trial. Trial.

well. Well.

try. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

Toronto.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

But well,

trial. Trial. Trial.

trials.

Čau.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Enjoy the silence.
0: Trial. Trial.

0: Já chtěl jen žít.
1: Na příčku Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

Vyskočil si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.

0: Trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
0: Trial.
1: A nakonec toho strašně lituje.